v ostíně dlho osamelého topoľa. Hněz jako v loni, v už jehmi zvoní, škrek žeb tam někde od pola. Hněz jako v loni, v už jehmi zvoní,